Miku. Shahrimizni do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 14.